0: Anet Goje, na pošestřech.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobrý hranie. Rěčné centrum víta je do nového šulského leta tožto nových učbnicov a učbných materiálů nadživou. Kajž erci vězdžili je do romady 9 a 24 titulů horňo a delňo serbský reči ľudovým nakladnictvě domovina vyšlo. Mestu tým jistý nová učbnica biologie za 8-letník gymnázia, kajž tež učbnica katolské nabožiny za 9 a 10-letník. Tež za základné šule mají nové učbnice. Na internetní straně RCV je mimo toho přidatný vůčbný materiál, riadovaný za vůčerio, šulerio, starších a turkiš sami serbs vůknu. Mimo toho má lice na země nový nímsko-serbský šulský svonik vůnč. Nastavace serbský kulturní register jsou zamoviči po viacelitných přijotách netko započeli napelnič. Kajž serbský institut zdjeli, jsou se za to ze serbskými muzeumy Budyšině a Kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea má so prvně kročili v obširná zbírka plakátu do kulturného registra integrovač. Podobně činia to z kočebuzky zbírku čistšo grafických tvorbů. Serbský kulturný register má jako digitální katalog přichodže serbské kulturné herbstvo cvi svoje širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinesieti rybariam horny vůžice vůlke čeže. Hůznice pola nízkie je jižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kajž na naprašovanie zdžila, běží z okolných rybiu tež lidma ještě voda do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tež hatu pola rakec jsou jenožiše půpůny. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmavuješ prvě hiště něšto do nich čeče. Budyský měšťanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dále rozširia. Za to tvária odpunžele na Lörovi droze. Kež EVB zdjeli maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Lörova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klituch cedža syč dalnočopvotu měsče na dalších votryskách utvarič, mestrujem na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkladni zvjazkaj CVON a VVO zahajiti punželu za tydžen v obšene naprašovanje ľudnosće. Pozadk je zjednočenje do nového v obkladného zvjazka Vukodna Zakska. Naprašuje sač do sreč septembra případně vůzvolených ľudí telefonisce. Dalších přeprošuje na online naprašovanje. Chceža zvěstčič, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkladže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môže ich najlepie vo zmenách informovač. Na teritoriu nového vúľkého v obkladného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše povieše, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca znova svunčne, malo mročelo, vostane sucho. Potom dostaneme srini vecik ze severo vukoda a to šopši maximálne 27 stopniach.
0: Na počach šodere beži, ničo nešo, okej, okay, štyri po napošest Čeche.
1: Serbský rozvoz.

Bala da mirasto nasche rozosuje protečki. Ve kloštorske cirkvi ve Novi Cali buđe fara Beno Jakubaš, dženca, 12. augusta, potek in dženca sredu, dopone napojednače se s radorskimi filmujomnimi Božom šu srpske reči, svečič, a na nju su tež šice dalši přeprošeni. Ve kloštorske cirkvi ve Novi Cali deka vopravdže pšelšo krasna a pyšne vôtuana barokova cirke tajko šint jen hevak takle v naši bližši končinje ne vulada. Začmiče svuncach cedža ľudžo dženca na viacerých plakach vopkeč bôč a taktež mezdrujim bivé vodže, če s dobom te zromadne sveča a to přiveži na Češke hore, takto tam reka. A tež krabatuje mňe čornom gumcu

0: Merci, Charlie.
1: Utrudne Jaksas, Shis Chojin Jessacher. Živa Vera može přinošovat domů za so živenje rádži. Dok je spošča orientáciu a zmys živenja, věstotu a svobodu. A duše pastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču Vere. S tým je von, abo vona, věsta duchovna autorita. Todlasče so znano nedavno naše pojistči Živa Lís, kotre sme vozivili, zo je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovierlive na tuto osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cokvi s oporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je so s tým raz zabírala.
2: Hej, biskupstvo to takhle popisuje. Zneužívanie je, když so nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača a instrumentalizuja, zo vosobinskú svobodu zrania. Když so autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisné, bere svobodu, nanuzuje vysté rozsude. A to nesmie cirkvi žene byť.
1: A sú da za to tiež příklady?
2: Jeli napríklad spojedník abo duchovná převodžáka na to tvočí, zovýrivý so zvistej v osobu ženy, abo naopak do kloštra zastupí, abo vysté pouvanie volí, hač runeš to necha. Abo dež so praj, zo korosť, zo vosobinské krízy sú Bože kostanie. Dež so sposredkuje, zo boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná vosoba svoje menenie za Božu volu vudava. Dež kojš duškuli kritiku Češky rých menuje. V kloštrach abo nabožných skupinách môže byť, zo spýtaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nekotre příklady. A ranice nejsú přeco jasné. A kak Češka je manipulácia vopravde.
1: A ja jeli so v opore na kontaktnú osobu v obroča, što da môže tuta potom činiť?
2: Hej, rune to sem so jednoho z tej dveju biskupstve patera Rígera voprašala. On je jezuit ve Vysokých Dubách a s dobom vukupovaný psychoterapeut. A neodvisne od biskupstva, nie je tam přistajené. On najprede v dojerlivé rozmově sucha, kotrej situácii potrechené je. Hač treba psychologický převod, abo kotru pomoc hevak, hač k terapii. A potom láda hač chce von abo vona zjavný proces nastočič. Jeli haj, pomha to doživene napísač. Dalšie kročele sú předpísané. Expertová komisia prúvuje, hač zneužívanie duchovnej autority vopravde předleží abo nic. A hakle potom, že to na biskupa.
1: Haj, a potom, ja menu, jeli so podľať v obkručí, što da môže biskup činiť?
2: On môže za přistajených biskupstva služebné a disciplinárske konsekvence sčanič. Porok, abo napomínanie vuprajč, dušepastorstvo ve vistých vobukách zakazač, ponomoce sčazač a jako najhoršie od služby suspendovač. Za obvinovaných riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry sú autonómne. Biskup písa abatise abo abty a spýta ich přesvědčič. Zo je zmena trebna.
1: Skečnosť za zneužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, čeho a pomoc nemské biskupské konference za tajke páde bohakle 2020 vozevena a zaž v týdžen pošte dve kontaktné osobe za biskupstvo Drežane Mišno za potrešených postajených.

0: Twarski material, ja vam niečo nové nepovedám, je džen a drožie až to. Remeselník dženství, že džen takhle pfači, to dre tiež každý vie. Mnoze skonža a tohle trebaš jenž se zvotorenemaj vočomaj pohorní vúžici ječ, v tojšto koncach tvária si ľudžo riane a nové kešky. Jan Hurnik má tu vemešče imobiliové byrú se 16 přistajnými a von praj nechto škúli by dunčok nové kešce přišu, když nebyne dom, nový dom si natvaril.
1: Současně jsou jedici šnovo tvářič, fačizne 510 plus x žádná zřetkošť, a když máš tu možnost, taky starší dom, když je 20 let staré, ale zotál v pořádku, jeli taky nešto dostaneš za 100 do 200 tisíc, máš ty potom šetce ještě možnost tam 200 do 300 tisíc investovat.
0: A viac vo tutej téme svišiče pola nás tu v rajnšim programe a to po napu sedmich po takým po pojistčach. Netko je 6 hodin 23.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tojšto nových vúčbnicov a vúčbných materiálijov nadžival. Kaž arci výzdžili je dohromady 9 a 20 titulov hornio a delňo srpsky reči ľudovom nakladnictve domovina vyšlo. Mestu tým isté nová vúčbnica biológie za 8-letník gymnázia, kaž tiež vúčbnica katolskeje nábožiny za 9 a 10-letník. Tiež za základné šule maja nové vúčbnice. Na internetnej strane RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, starších a tyrkých sami sapsy vúknu. Nimo toho ma lica nazumie nový nemsko-sapsky šulský svojník vúnč. Nastavacu srpski kulturni register su zamoviči po vjaceljetnih prijotah netko započeli napelnič. Kajž srpski institut žili su so zato ze srpskime muzeoma i budešine a kočebusu na kooperaciju za druhe poleto dojednali. Z obstatka budeského muzea ma so prinekročili vopširna zbirka plakatov do kulturnoho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuske zbirku čisto grafiskih tvorbov. Srpski kulturni register ma jako digitalny katalog přichodže srpske kulturne herbstvo cvi svoje širokosti a šelakorosti dokumentovač. Hocota a suchota přinesete rybariam horní vúžice vúľke čeže. Húznice pola nízkie je hižo 5 hatu bez vody. Tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež ledma ešte vody do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola raket sú jenož ešte poupone. Lipiču, pola Radvoja, je toho runia malo vodohatach, tam pak zmauješ privejšče nešto do nich čeče. Budyský mieščanský zastaračel EVB svoju sič dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžile na ľerovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľerova je tohodla jenož jednom smire votorena. K letu chce ja sič dalnočopvotu miestče na dalších votriskách vútvarič, miestrujím na Jordanovi, Pjalekovi a Rodovi. V obkadnej zviazkaj CVON a VVO zahajíte punželu v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadky je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodná Sakska. Naprašuje so hač do sreč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonistce. Dalších preprošuje na online naprašovanie. Chceďa zvieščiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môža ich najlepe vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vúľkého v obkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych upovestšie, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Svunco skáža do nového liečného dňa v ostane dženca sucho, požišo jenož nekotre mročovky k dekorácii a to šopši maximálne 27 stopňach.
2: Hej, vedro, ich končí nach Sakske, maja ve vopkáže nekajke probléme na autodroze, abo tež napšikvat v rúdnych horinách. V našej dvúrečnej horní Vúžice, šo dere beží, tu iš přijedšče dere do dženznišeje srede. Štyria po menšine, po na posedmiche.
0: Srbský rozvoz.

0: Osamintino po napo sedmech. Dus so naši predunice jednemu ze svojich dječi prajli, a ty dostaneš pon požišo raz môj statok. Potom by veselo za one dječo drie zväčša vulke. Tola štuchce dženca hižo vulky borský statok pšauzač. Samo přichod vile jedno svojbnych domu je drie skiere neveste, dokež dječi niedže druže bydla abo maja samo, sami tež kešku. K tomu přinže demografisk vujče, trebame dženeš do pistovanju a borze tež do šulu ladač, aby no bilk je votem ze sjenem imobiljovem fachu, co menujce ze s Janom Hurnikom porečal.
1: A zaso je nichtom při telefone přesvapený. Začeraši bie se Jan Hurnik, je rýžokus starší statok v obladau, v obsidža by on rade předal, a zumu ma tež rýžo ve voje. Tola netko drby jemu Hurnik prajč, za tute peneze, a to bude češko, jara češko. A kaž tutemu muže, ponže se ve přihodných letach najskierišče tojšte ľuďom. Tu a tam riči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove viki vukodne Sakske jedže. Jan Hurnik ma ve budešne 16 přistajnych, kociš po cve Niemske s imobiliemi vikuja. A blíži sa ve Hurnik v Užice netko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak, v serbskej, katolskej končine, alebo mez Kamencom a Budišinom, ešte všetci tak jo, že máš jednu vistú váhu mez poskytkom a naprašovania. Ač potom tá vačizna, ktorý si tu všetová uličíš dal, to docpe je to jedno druhé prašenie.
1: Potom jedeš po honie v Užických vsach. Kiešky EV 560, typa Kamenc a Meiningen sú v 70-80 letách kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ešte dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú vonišice hižo rentnojo. Ešte sú tute dome zväčša vobydlené.
2: Aj, ešte. Tendenca, kde včione 15 let, vúži vyzo tež srbské končine potom junu špiolovač.
1: Na druhej strone pak máš tež vás reč sábu. Ležonosti a dome, kotrež sa hižo leta, aj samo generácie doon nepředáča. Za naše dječi, potom reka, abo moja renta. Tola Jan Hurnik praj moje dla, ale to je riskantne. V tojšta koncach v Užice zubia kešky miestem každe leto 1-2-3% svojeje hodnoty šojne, keľko se do nich nutstykav.
2: Bude ten čas šinč, když zmeješ čeže svoju pačiznu docpeč, kato si si nadžiav dostaneš. Předovo čakač môže zmeľk boč, čož má odpolat junu přenač, ne je žan zmeľk zosajen zahedošo to stará.
1: A komuž je to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mystické, što ha dobia hak ľudžo se svojimi keškami na usach vokovo žitave nízkeje abo bivej vaderec?
2: Also, to pa nekaj tež nenož žitava nízke nejo, to davia tež v zapadže končine, kiž maja vele večer problému, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za domy. My sme tež pobuču v Eifel, abo druhé končine v zapadne Nemske, tam v opoče tak budže, zoža veský poznestač, zoža docova jest ničo nenže. Also, to tež možno zo zorelských a žitavských končinách budža v opoče jenu poznestač.
1: Tola tak daleko ve dvúrečnej horny v Užice nie je. Abo každo imobiliové fachuc viesči.
2: Aj, ešte.
0: Benno Bilk je sa rozmovial s Janom Hurnikom, kýž má tu vemešte imobiliové bíróze s 16 přistejnými, kýž staraja sa vo imobilie po cove Nemskej.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tuž do nových učbnicu a v učbnich materiáliu nadživou. Kež RCV žili je dohromady 29 titulu Honio a delno srpske reči ľudovým nakladnictve domovina vyšlo. Mestu tým isté nová vúčbnica biológie za 8-letník gymnázia, keštiež vúčbnica katolskej nábožiny za 9. a 10-letník. Tež za základné šule maja nové vúčbnice na internetnej strone RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, starších a tých sami srbsce vúknu. Nimo toho malica názumie nové nemsko-srbský šulský svonik vúnč. Nastavajúci srbský kultúrny register sú zamoviči po viacoletných přihotách netko započeli pelnič. Kajž Srbský institút žili, sú so za to ze Srbskými muzeum aj budušine a Kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea ma so pri nej kročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z Kočebuskej zbierku čistšografických turbov. Srbský kultúrny register ma ako digitálny katalóg přichodže Srbské kultúrne herbstvo cvi svojej širokosti dokumentovač. Hocota a suchota přinesete rybariam horní vúžice vúľke čeže. Hoznice pola nízkie je ižo 5 hatov bez vody, tohodla dobieše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatov přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež lidma ešte voda do hatov tak, zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatov pola raket sú jenež ešte poupone. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmavuje šprivia ešte nešto do nich čeče. Budyský mieščanský zastaračel EVB svoju syč dalnočopvotu dále rozširia. Za to tvaria odpunžele na ľurovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Kletur cidža syč dalnočopvotu miesče na dalších votriskách utvarič, miestrujem na Jordanovi, Pšalikovi a Rodovi. V obkadnej zviazkaj CVON a VVU zájite punželu v obšené naprašovanie ľudnosti. Pozadky je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodná Zakska. Naprašuje sa ač do sreč septembra prípadne v uzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na onlineové naprašovanie. Chceďa zviesčiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovanie maja a kak môža ich najlepie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vúľkého v obkadného zviazka byli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše povieste, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, vyššat, aký pravý prúznický deň s modrým nebiom při maximálne 7,23 stopnemi. Kusk vici, koj to budže, ale hevá krenie ke kúpaniu.
2: A zveselace je tiež za so našim koncu, štož v obkat nastupa, ničo nekopí a bohači, tuž prieččte dere do džensnejšie prúzninskej srede. Posledné, ľubé deči.
0: Srbský rozvoz.

što iš ma lošt a skvadnost se dojeć do noje cale, do tamnišije voprode jara vupišenije barokove cokve, tam su dženca srpske kemše, kloštorske cokvi. A to bude napo jednačiš se s radvorskimi filmujomnimi svečatam Božom šu srpske reči a na tuto su vezote šice druze přeprošeni. Začmiče svunca chceža ľudža dženca doživič, napríklad tiež krabatú mene, čo nám komcu tam přeproša, v 17 hodinách. Tam bude tiež program a na vulky LED-fachče pokazaja začmiče svunca ze zhinajších končín tuto sveta potekým vo sebe Európe. Kemše za pedagógu, za vúčak a vúčariu budú júdce drežanách cirkvi Cioch Králu na večer 5-6. A na filmový večer še přeprošení Júdce do krabatúho mňa. Ten film ten pokazá so večer 9, ale núc púšťa vás již na po 8, to môžete so s ľudími ešte rozmoviť, jenú limonádu vúpiť. A ďalší taký filmový večer bude potom 5, kde stroží pola hučine. Tamnejšie starí vočarní pokazajú dokumentáciu vo přírode. Šeptanie v lesu, das flüstern im Wald. Piatkvečo vosmich ve starej vočarni ve Stroži bola hudšine to bude. Hajna kroščanský event voko tamnejších športovcov

0: Živa Vera može přinošovat domu za soživjenje radži, dok je spošča orientaciju a zmys živjenja, vjestotu a svobodu. A duše pastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču Viri, s tem je von abo vona vjesta duhovna autorita. Todlasče so znano nedavno naše pojstči Živa Lis, kotri sme vozevili, zo je biskopstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovjerljive na tuto osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cirkvi s oporom stač? Što je duchovne zneuživanje? Monika Gerdesova je so s tem raz zabirala.
1: Hej, biskupstvo to takle opisuje. Zneuživanje je, když so nabožina, tradicije, predstavy vo Bohu tak zaujerča, instrumentalizuja, zo vosobinsku svobodu zranja. Když so autorita za egoistiske zamiere zneuživa, manipuluje, kontroluje, čini votvisne, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to nesmie cirkvi ženje byč.
0: A suda za to tež přikvade?
1: Jeli například spojednik abo duchovna převodžaka na to tvoči, zovirivy so zvistej v osobu ženi, abo naopak do kloštra zastupi, abo viste pouvanie voli, hač runeš to necha. Abo dež so praj, zo korosť, zo vosobinske krízy sú Bože kostanie. Dež so sposredkuje, zo boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná vosoba svoje menenie za Božu volu vudava. Dež kojš duškuli kritiku Češky rich menuje. Kloštrach abo nabožných skupinách môže byť, zo spýtaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nekotre příklady. A ranice nejsú přeco jasné. A kak Češka je manipulácia v opravde.
0: A ja jeli so v opore na kontaktnú osobu v obroča, štoda môže tuta potom či?

0: Policija z G.
1: Na autodroze štyri je so Bunželu večo nezbožo stavo jako chcúše 67-letná na přijesť Vosborg sme drežane na autodrohu při zariadovaniu na pravú čaru převidža pošim začú Toyotu 72-letného oče prasneštej doso nechto so nezraní blachová škoda 80 euro. Nedelu sú paduši z ležunosť závoda Budešine 800 euro hodne bonzajový štomik pokradnili. Mez pretnišom Frankenthalom a Ramnovom je so Bunželu ráno krutko do napodživečich nezbožo stalo, ako zuby 18-letné kšivice kontrolu přes auto zjedže z puča a so přečísne šofér a tiež sobu jedúce so lohce zraništaj a dobištaj do korunie, vecná škoda 5000 euro. Ve Vjazojnce je so včera dopodnia brožnia kompletne odpaliva tež podlanský bydlenský dom bu silne obškodženy. Škoda, kotraž je nastala tam 300 000 euro, kripus leží zapaliarstva dla. A tež ježove je so Bunželu popodňu na nesvačanský droze při viace svojbnym domje palivo, tam môžeše vonjova vobora hašeč, pošim zdaču bieso niriat a kompe cigarety dla zapaliu, tohodla sledži policija netko přečivo 5 a 30-letnemu, kiž mieše k tomu ište viace hač 1,06 promilu alkohola intus.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Riječne centrum Vita je do nového šulského leta tuž do nových vúčbnicu a vúčbných materiálijov nadžival. Kež RCV zdžili je doromady 24 titulu honio a delno srpske reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tými ste nová vúčbnica biológie za 8-letník, gymnázia, kež tež vúčbnica katolskej nábožiny za 9. a 10. letník. Tež za základné šule maja nové vúčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, staršich a tyrkých sami srbsce vúknu. Nimo toho má lieca na zemie nový nemsko-srbský šulský svojník vojnč. Nastavacie srbský kultúrny register sú zamoviči po viacelietných přijotách netko započeli pelnič. Kajž Srbský institút zžili, sú so za to ze Srbským aj muzeom aj Budešinie a Kočebusu na kooperáciu za druhé polieto dojednali. Z obstatka Budeského muzea ma so pri nej kročili vopšená zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z Kočebuskej zbierku čiščografických tvorbov. Srbský kultúrny register má ako digitálny katalóg přichodže srbské kultúrne herbstvo, co je svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinese tý rybariam honi v Užicu vulke čeže. Hoznice pola nízkeje je hižo 5 hatov bez vody, tohodla dobieše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatov přesadžič. Kajž na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež ledma ište vody do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola Rakec sú jenuž ište púpune. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmaviješ prvé ište nešto do nich čeče. Budeský mieščanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžele na ľurovi droze. Kež ivi bizdžili maja tvarske dživa tam hač do kunca septembra trač, ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klitur cedža syč dalnočop voto miestče na dalších votriskach utvarič, miestrujem na Jordanovi, Pšalekovi a Rodovi. Vopkadný zviazkaj Cvon a VVU zahajíte přichodnú punželu vopšené naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového vopkadného zviazka Vukodna Sakska. Naprašuje sa hač do sreč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších přeprošuje na onlineové naprašovanie. Chceďa zviesčiť, što ľudžo vo zjavnom blízko vopkadže regióne mysla, kotre vočakovania maja a kak môža ich najlepie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vulkého vopkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to by sú naše rajnče povieščie, kýž namakače celý deň tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Přinese dženca 27 stopňu maximálne, vostane celý deň sucho, modré nebio, nekotre mročavky a tuž to slunca a viecik dženca vie ze severo zapada.
2: Druhý končí nach Sakske, tam so vopka tači, abo tam so samotné zdroje zašľahane. V našem koncu nás božo nic spole nás šodere upada, tuž meče dobro jezbu, ešte hač dođuječiš se srbským rozvozom, štyri po napođuječiše.
0: Srbský rozvoz.

0: Ole. Hey, snatch z česo tam v Pozinach tež jenu takhle pravé vůtunkali minju vůžisku kupil ve Vojorecach. Tam však možachu dotal nimale 5 milionů ľudí vítač a netko líča s tým, zopšinže tež vône, kotrž tuto gigantisku líčbu netko voprodže tež docpěje.
1: Vočin, co dženca ráno řeči. A to čítame v novinách.
2: A ja tak praj, nawet da kupele Matthias Brauer, kisch je dere Sobuliciu, a kotrosch citu ja w Lausitzer Rundschau, Wojeruska Kupanska Halle je wo Blubuana, Doastwa, Reha-Sport, Puhanske Kurse za Dzieci, subczesy leto dere Wutsche Żene, des Prosnitzke Puhanske Kurse bichu dosponie wukniowane, tak pisaja Lausitzer Rundschau, nimo to sadza we wujiski kupeli we Wojerecach na poskitki za vše generácie, od púhania za babie s mačeriami, hačke kurzam za vumenkario a tiež nové púl s tak menovaným ninja parkourom k vúcichnovaniu za modelu, co dere pšiúza. Hej tušto hostši, tak Lausitzer Rundschau písa, pšindu tej ze susodných kmenov, že si žo kúpanišče nimaja, abo tiež doolovario vúžiske jezoriny skoča rady tam halí doody, když je napríklad vonka přehorco, abo tiež je dešikojte, vo si bez českeje a nižozimskeje môžachu lieca hošči vítač. Zajúcišim piatkvečo šesčich, kúpel potom nakvílne zaúreja a tam cedža mestrujim cichy za připravenie fotovoltaikovie připrave z přihotovač, tak cedža potom tiež následne do přichoda hič a zastupne penis odpovedne tiež přichodže na nivove netko džažeč.
0: Mieste mi 5 miliónami ešte tiež vy, ako svojba tam podľa?
2: Ja celé ráze doby obšídať. Jara ráde samo.
0: 8 hodín, 8 a cítci. Dobre ranie, přeje srbský rozhoz netko s Lexom Henriksonom.

0: Když jsou naše predovnice nede jednemu ze svojich dětí prajli a ty dostaneš potom božišo raz náš statok. Potom by veselo za vone dětšo dře zvětšatýš vůlke, tala štuachce dženca hýžo, vůlky burský statok, přiuzač abo přeuzač. Samo přichod veli jedno svojbnoch domů dře nie tak věste, dokež dětši nieže trůže bydla abo maja samo hýžo sami svoju kešku a k tomu přinže vězo tež tu ten problém demografického vůjča. Treba mi dže tež jenaš raz do pěstovanju a borze tež do šulu ladač, aby no bylke votem raz s imobiliovým fachovcom s Janom Hornikom porečal.
1: A zaso je nichtum při telefone přesvapený. Začeravši by se Jan Hornich je rýžokust starší statok v obladau, v obsidža by jen rade předal a zumu má tež již ve voje. Tola netko drby jemu Hornich prajč za tute peneze a to bude češko, jara češko. A kaž tutemu muže punže se ve příhodných letách najské rýště tojšte ľuďom. Tu a tam riči a písa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove viki vukodne sakske jedže. Jan Hornich ma ve budešne 16 přistajnych, kociš po cve Niemske s imobiliemi vikuja. A blíži so ve horny v Užice netko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dúčasne nejo. Tak a tak v serbskej, katolskej končine alebo mes Kamencom a Budišinom še šetce tak jo, že máš jenu vistu váhu mes poskytkom a naprašovania. Ač potom ta vačizna, ktorý si tu předava uličíš dal, to docpe je to jo, že jenu druhé prašina.
1: Potom jedeš po honie v užijských vsach. Kiešky EV560, typa Kamenc a Meiningen sú ve 70-80 letach kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ještě dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú vonišice hižo rentnojo. Ještě sú tute dome zvětša vobydlene.
2: Aj, ještě. Tendenca, kde včione 15 let, vůži vězo tež srbské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhé strane pak máš tež vás reč sábu. Ležonosti a dome, kotrež sa hižo leta, haj samo generácie doho nepředáča. Za naše dječi, potom reka, abo moja renta. Tola Jan Hornich praje moje dla, ale to je riskantne.

0: Wokowo žitawe niske je abo biewe je waderec?
1: Also, to panike tež nienoš žitawa niske nie, to dawe ja tež v zapadze končine, kiž maja veľa väčšie problémy, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za domy. My sme tež pokuču v Eifel, abo druhé končine v zapadne Nemske, tam v opoče tak budže, zoža veský poznestač, zoža docova je cinčo nenže. Also to tež možno zo zorelských a žitovských končinách buďa popođenú pozne stať.
0: Tola tak daleko ve dvúrečnej horné Vúžice neje. Abo kaž to imobiliu je fachulc viesči?
1: Aj, ešte.
2: Beno Bilk, je sa rozmovial s Janom Hornikom, kiž má tu vemešče imobiliu v Bíróze s pšesnače pšistajenými, kiž staraja sovo imobilie po celom kraju. 8 hodín pečaš to

Začmiče svuncach, cedža, ľudža dženca na viacoch blakach v obkeč buač, a tak tež mes drujim v bivej vodže, čiž tež s dobom zromadne svedča, a to pši veži na Češke hore, tak to tam rika, a tež krabatu mene čornem kumcu přeproša na zromadne v obkeč buanje začmiča svunca od popodňu štyrioch do večera džovečich, a tam očakuje v opetovariu tež svojebne program, a na vulkej LED-fachče pokazuje potom začmiče svunca ze sviacorych hinajších končin. Kemše za pedagogu, za vúčaky a vúčariu budujúce drežanách cirkvicioch králov na večer pečech. Na filmu večer še prošení do krabatu mňa júce večer džovečich so film započne, ale núc púšča vás hižo na pół osmich. A ďalší taký filmový večer bude piatok v Stróži pola Hučiny, tamnejšie staré vočerny, to pokazujú.

Za dokumentáciu vo přírode Šeptanie lesa, das Flüstern der Wälder, piat k večo vosmech ve Starej Vočorni stroži podľa Hučiny. Haj, a tam ve Krusčicach sme ja vulký podauk. Zajúcišim piatk je tam koporský svedžen za vulkých a mauch a tun za iso. Připodnú cínače hodinách se šilakými koporskými rámi a potom večer je vulká party s DJom Kumpel a Pumpel a ľube dječi nimo kopence sme ja tam lot cukru vatu kopencu je dát a cukru arénu potekým piatk, co je popodňo a večer ve Krusčicach.

0: nabožné slovo.
1: Slyšíte o tý, že zinží neje ze Smochčic.
2: Ve tutém času se v přírodě něco stává, što šusto převidíme. Je to něco tiché, nenápadné. Příroda nekvata, ničo ju nehoní. Ona zraví. Vody nenastanou pak přes noc. Zravenie treba čas, slunco, viecik, deštík. A potom je tak daleko. Je dozravivo. Tyž ja nesem v jeničkým skoku nastava. Smieča rosť a so vúvivač, kajž Boža stvorba. Pomavu ale stajne. Kak duo traješe zosem otrostva, zob rúkubvana. A dalje kubvaše mi šidne džen. S dobrými nazonjenými a bolostnými zmylkami pelneše sa moje živenie. A ja zraujach. Moje zravenie nebi pak tak čiche, kajž přirodže, bivodce, vopčežne a traješe. Zravenie pohonieč nie je možné. Drohotne zrytka v kvatku nastava. Z Boži pomocu sú moje pvode dozravili. Nitko smím je rozdavať druhým k vúžitku. Hač maja tež druze zrave pvode a je džila? Sim čipna, što mi dženca nenadžice doklina, panie.
1: Tole praj, hiža zinžina ze Smochčic v nadavku a zamovitos či bačoňskeje vosade. Štyri menšiny šapotom je džovečich.

Na ten wielki spektakl se kuždeju žajaseli, kterýž obžívajú mžínca jacor na nebiu, se vie až zajšmíše svinca, teke při nás v programe rolu grajo. Co to dokradne jo, však zájemnostky okovo fenomína zgonieša žínca ved nás. Ale ninto cú vám neperi raz. Dobre žen, že což, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Jaselím se až čo zašaltovali svoje obľubované bramborské Sárske rádio.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: K zahopjenkoju novego šulskego ljeta jo recne centrum Vitaj vjele novo šulskih materialiju udao. V Drenu je pytaju novego obsežarja za stare auto ognjoveje obore, a ten konc tyžinja se zase vjele tvari na drogach regiona, a žopen kliecowe obraže a dalšie nowości zgonijo šo ninto vetemňo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Recne centrum Vitaj jo do novego šulskego leta vjele novych vúcpnicu a úcpnych materialiu užival. Ako RCV Groni užo dogromade živiš a dvažasča titelov v dolno a gornosarske rece v ľudovém nakladnictve domovina. Mja se knikvami jo titel šo jasne. Úcpnica za dorosčonych, kotereš kšie recne nivo a jaden dojšpíš. Také materiál za uknecich, kotereš kšie samostatne serbštinu uknúš, jo nové. A na grajkajúcu vášňu mogu se ukniki ze serbského recu zabieraš s novými memokortkami za tašky abo při cytajnských grášach. V Drenoje pytajú zajímca za staré jezdži dvo ogňoveje obory. V júniu sú uzortirovali gasenské jezdžidvo nemský lešfarcojk marky Robur, aby derje gospodarili s peniezami, jo pizajnský amt kšeo to jezdžidvo předavaš na aukcijské platformie. Sú jo pobytovali za 5300 euro, za pšavna götnota debyš jadnap 6000 euro. Nicht pak neo kšeo drienojský Robur meš, ninto budu v augustče v Pizajnskem amtskem úberku v tom rozsúžiš, lec dalšne raz opytaju jezdžidvo předavaš. Naraženie jo, jano hešči 1500 euro, ako startovú plašiznu na aukcii pominaš. K startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ľudové nakladnictvo domovina jo gano udavo pyšne glukužicenske kortky s plonom. Korta pláši 2 euro pieš a živé žaset a jo k dostašeju v serskiji kultúrnej informácii Lotka v Hošebuskem serskem domje. Nímska železnica dajo kvistči až mase dla núzne trebných vodnovienských živo železnicové přechod při milinárni v Lubňoje krotkocásne za celé obchad pône zastajíš. Tošto pône zavieranie bužo vod pětka 14. augusta vod zega žasešich viacor až do pönneželego 17. augusta zega styrich zajča. Dokulaš jo droga při milinárni jadnočky miestčanský přejezd, zachopio se okolica s velikým vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflované přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a piešnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovém obraže dajo pětk obkranicovania. V odkosovaniu s okresom sprivia Nysa zmaka se pětk 14. augusta zavodná rada pla obchadných zavodov vod korpusfakér a obchada sprivia Nysa. Dokulaš obželio se viele sobu živajúcich upadnú tenžen šake jezby. Petrifjone sú miaze drugim linie do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažíre deje se pšosem do vedjezda na webboce vod korpusfakér informirovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju. To groni bužo neobkranicovane vid na svinco a ten nebjaský spektakel žinca vjaco. Až do togo stupajú temperatúry maximálne až na 4,2 do 7,2 stopňu. Víče býva zase šopvy až do 3,2 stopňu. Pětk a konc týdenja hýšči šopvy sobotu vycakujeme až do 6,3 stopňu.

0: Při telefonie mám nento šéf-redaktorku našeho sárského tuženika Nové Sasnik, to je Katalin Boracovic. Dobrý den, Katalin.
1: Na dobrý den.
0: Jo, my co my zase věříš, na co můžeme se jasališ, ve tom novém údašu a snaž, co my raz zachopíš se s cerkvinným bokom, jo, ten zase nareže mám šauje?
1: Jo, šauje, ten jo zase nareže. A ja mogu już ogronić, ktoś wieri, a rono szerpi ten namaka na cerkwinnym bodce troszcz we Bożym słowie Manfreda Hermasza, dokolaś ten titel jo, ty sam nie nosisz, albo teke w modlitwie Mata Kosika.
0: Ja, a pan mogę sobie przedstawić, aż w tych kulturnych wieraszkach szake piszesz?
1: A to na kuszty pat? Dokulasz na końcu tygodnia był taki wielki zajemny festiwal, bo w Chosiebusu, ten Elbenwald Festiwal, co się taki wysypny, dokulasz tam są feny, kiedy mogą z kostiumami a graśami do roli swoich ryszariów, a drugich najlepszych charakterów, na przykład z filmu albo z romanu zaleźć. A aż do tego nie o żaden carski peżil tam był, ale letosa jo, tam było prydny raz, serskaric wyszłaś.
0: A na kaki part?
1: Tam su przedstawili toż ten nowy podcast True Wużyca, albo True Lausitz, kęż se zabiera z naszymi pojeściami, a legendami huwy Wużycy. A te su to tak obziewali, jakby to było taki kryminalny pad, also to jo krimi-podcast, a na tom festiwalu su przedstawili Pšespodnicu, a to w serskej a nimskej rece. A zajmne jo, kak jo ten publikum na to reagiroval, to zgön jo šo dla nas.
0: Na to sme na kužde pát narske, snaž, co my ešte jen dalšne vierašk uzvignuš?
1: Jo, skoro máme september a s tým tek zase muzeové noce v Vúžilskej muzeovej krajine. To groni až tož ten mjasec svúša tým muzeám a domoniským špam. Zajžonu sriadu sú v starej cyklóni v Malom Kölsku predstavili tož ten zajmne a vedmeniajúce program muzeových nocú, to je nagromadu kýž koncu týždňa a obžilio se uše čižašča muzeju a domovinskih špov. A doželiš me že tam napšikvat koncerte, živadboje kuse, citanja, a filme Kašteke se vije v muzejah stare rucnikarstvo a staru tehniku.
0: A zavišče budu teke sarske muzeje pedla?
1: Na se vije Chosiebuski sarski muzej jo napšikvat teke pedla, tam še pšosane sarskim elektroniskim zvukam, od umelca Jacob prisluhaš, a pšipedla možeš objevovaš sarske projekcije na stjenje muzeja. Abo sarska tajarska špa v drjoku jo teke pedla, a tam pšetstaju živadvoj kus im bande medagsfrau. Alle by přijdoucím udášu Cazníka vyzerujeme potom, ja, taký přeglid všech těch termínů.
0: Jo, ale přijdoucí Cazník, akle přijdoucí týžen představujeme po takém jaselým se nepere raz na to, što udáše. Při telefoně byla šéf-redaktorka Katalin Poradskojc. Učebný že Katalin a žijícím šikným ve redakci ještě jeden rýdny týžen.
1: Se teke učebne užikujem a vam žicme teke se vie spredobne tyžin a snaž viele uspicha žinca viacor při zajšmišu svinca.
0: Jo.
1: To bužo vielgin zajmne nebjarski fenomen, kenš smirme.

0: Kukurydzenia.
1: Angelika Bertkova zabrezo, ki mëža se jaseliš, tokolaš suna jie pěš a šešťasete borsta, ke myslili přijašek a přijašele vesneje domovinske kupky, vestajn šo strove a jasel šo se živenja a my vet redakcie se lubim glukožecenjam přizamknjome.